0: Nid ydych chi'n sgart, a chaffo bwyr hynny, a chaffo bwyr hynny yn rhododwyr hw, gos dwi'n y blai, a bwysio dy giri swysg o wachter nifer gyda yna.
1: Fi bwyl, chyn y fi'n chahobl, gohomlan tri hynny, fi'n spei loster. Agus fi'n edrych ag i chytio mynd ysi ma jedi.
2: Wel, siol gyrdi ni fi'n mynd exotic gyrdi ni.
3: Beater, ie, ta chyn naf cwtyn ta yn cha. Fi'n che i nishgyrt ni hwyrpa, no, San Afric.
4: Vi wish you gas to you know han nele gas to I guess there way huler far you know then we got argument you should do it asana aha ta han ni gas to nash
5: are we shall never be shall me husar khair an champa won eh then we shall shall me jeni we shall you fall you me ke kar hat rap you know where television is a football me shall the radio football gas there way be gonna shall gas cha wan go be shall
6: Bairskiel to Lún Gahine on Hine Gamen Lé ar RTE Radio na Gaeltarte, Lomsa, Michelle Nigriana.
7: Tá si bhagéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
8: Gamani diarib na prífskiel to náisiúnta agus idir náisiúnta galéveg Mary in ní huluán. Mary Wayne in a yeager a lithe, Bert Rasur in a mask, in Yon Sion air a runny force Israel, in Yeshkert in Libanon run a hiche, Dirt New York Ashinach in Libanon, Gormari of Niner, in Yon Si, Shkris, Block Arson, Tree Store at Erze, Agus Bert Loch Tarala, or Dino Unsi at a gar, Russia Dente. Dirt in Gnevi Pubble, Donaho Helihe, Gavetach Drugalavera Realtis, Tauchan, Goaudu Drasnageltach, the Rachdales Hain, Margus Bonnetchech, a bug, Gzevachan Pubble, again Drugeltach, the Harnagaleve, Agus Narchartro, Bevesangeltach, the Hurbe, Dirce, Dirce Naglaver Glar, Awadin, Edin Stashun Chanyov, Nar War, Edigit the Ver, Correr Falls, Gone Oshnish, Vesle Fogart, and Visha Huggin, Ramahi Gera, and Tauchan, Goaudu Nudras, Rachdal, and Liencha Huggin, Dirce Freshin, Nar War. Grúpi Pobl lawr tymach fi'n tawchan y fawn. Mae'r nachwleyn o'n ydych o'n bobl erin mawrd o cyrwyd dedlis yn tawchan sy'n mynd i'n gofil gysa doig agos gha reir nachwleyn ôl ys y tiach dy reis fi'n meid y fi'n sgha fleig na crynichau ar nws mar y fych sy'n amser y cahw. Ta ffisrwch yn arbon America fwy'n gwygyr y mari fwygus fwy chwygyr elw gortif gydona nyr ychw etlan lastys le Amazon gan rwydfalach agos i tiocht yn oes SNR yn Airford International to Wyoming. Chwa yn tetlan gan dyn y Boeing 767 trast yn wwhyr agos wyl si rwy'n tfeicli sal yn iach si rwy hynny nyr ystop si y barc. Der effigi gwyl droch wael ar srwyr gan dram o gortif sy'n tympiste. Spán an tarí neamh efigiúla ar an tauchán stát sa bhí sa Texan Anhalt an netar na Germana go bhfuil bu a mór fáte ag partí an AFD atá a bhad amach ar an ETS ar a géalaí córic. Cearacha 3.8 faoin gcéad go na vótaí far siad agus cé nach mór a bheith an sin deir an AFD go bhfuil beannacht an phobal fáteach a bleibh a gúcht. Spán an tarí neamh efigiúla go bhfuil an CDU 7.2 faoin gcéad go na vótaí. Ní raidir le aon fáirtí atá a bhad amach ar an ETS i bheith gúcht i stát sa Ngearmáin ó bhí an dara cogad dandán agus chiolóite go méidí sé geannas ar fólínacht ar edachas agus ar chúrsaí cultúr. An aimsir leith báisteach ó níorthair go dtí mór an chulaicheard ruthan lé ba báisteach román in isegus ríist tá tréimh sí gréine agus móil Skype gealta amach sa lá agus séite go bhesara i níorneas idir cheirichéimdéag agus 9 Celsius a bheits an tuchta sairde. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsir a go dtí uair a bhán lé.
9: Gyda míle mai gyda fharin agus o'r gyd ffailtio o chwe yna sychyrd agus studio o garibaga agus yn clair bwyrsgiel ta lomsa Michelle Nigriana.

0: nirgis gan fer céile fech mar jaular, agus an sin dúdúsí eile má jaimid e caimid láut leis, caimid tá gnóganda, agus dúdúsí eile, agus abil leis kom, ag bil gnógum sa dúm, ag bil dine a dúrt, es náin, gach tán hóna le dine í, agus a dere hóna dí tán hóna, agus dúd caimid e gáil leis standar a má, agus an sin tán hóna báin, Vichten lente sér gynni nórsinni mý úl, jömmis lente sér en tárik. Agus að, takk, þú fannir mýt ekki skjómið, agus við, þú hann í dindistin kóksin stakkar ef, úntu sér ekki ef gáhætt, þið frúr parkátt að gáhjána skáði, agus að, við sér brekku hennig, agus þú sér sér, le titum na hýja, húl sér glórgi lera má, agus að, tímplan kúnja, Gusí mach agus dúirtí timplan cúna bhí mar chéile techt a suglúisteáil agus lenaí sáti mach na fneoga chun deirig agus chun tosig tuis mhór eiginta na dhíg agus an lena bheile na godí cíana agus lena bheile balan na carta agus an codan na náda san éirige agus a chéil lúfa agus bécig iche agus dúirtí well dimig an gá chast an branche speciálta o gá hiaun na scháide agus nacha mar rífa hinil. So, bina sél bhí chig múntóri. Chaidist áum, níl higin bar kallin rodd an klog. Mae fa stachs oad caide, a fa kangil eisn, caide ag stan fa áum. Agus, skat mún tóra yndir eicht ní hwaan a hwaif kúsi caide da, a hwaif kumul lúk las gael hwaan dyr me. Ach, fydd gwaad a kúsi skór, agus lani a hwti hwgdi o'n cawnti sio, gyda i cilad, neu sa'n eilig o'r cymolta si sgwr, cymolta si eilig nach e. Agus, awm o'ch rydw, agus yn sy'n stolym, mae eich yn dweud dyna o'n cawnti sio, dyna fi lwmseg sgol, agus dyna fi gmwni am hawnta. Mae'r hampla, toch me mi holl o'm o'r oen. Nid fy'n job ffachti o'r bynach ddeli yn alym, i Lisbol, effeithi'n bwyl gofli yn diog. Agus yn sy'n, chi ffam boros o'ch chaid, agus fwyd Lisbol, stolym, hocht creaf cyr i hir yn ymech dim lina. Ti'n bwyl gofyn i'n dig to'r siwt eich yn jab o galt i lys bôl. Fi chyr cwmwn yn dangin. Nw mwyn tori ha saat iawn, agos y fi saat iawn, agos di ffordd sydd gyda'n brahari Christi. Mwyn tori coma, mwyn tori bwnsgol, agos mewn sgol. Bi ti'n eich medd yn caid y siwt sy'n dangin. Her yn y blinta.
1: Ach ys toch yn noch yn dwl gysi, ach sym ygen mwyn tŵr hynig sy'n rod na chael?
0: Sbych yn dyn i cestiwr yn hos nes y mwyn, yn hynny'n asgwyd i bedyn yr derig. Cant o'n chyd am ylis, ac dwi'n bwyl, mae'n chaf aim sy'n gwrs ta, golf nhw ddeg, mae'n sy'n ac cant o'n lawr ffad o golf oel. Dwi'n sy'n hynny'n gysdeid awn, chaf sy'n rhaid cyn, ac gwrs cwrs i cadw. Ac ni hyn rhaid cyn ei, ac sy'n fydys o'r Wel, ni fydd yn y lan i y gom. Ac fe'n hyn, wel, cynt o'n di ffrwyl y lan i, lan i ddysgol y henig. Agus tu mwyn cwrs i cadw, bwy'n cadw di ffrwyl y gwtlo ho. Agus fi wan ffos di hyn, gwyl cadw noch mech y gom ar y mech cwrs i cadw li anchwyd y ffadwm i ysglor i.
1: Agus yn gap yn tu gymi yn y lan i sgol y bedrys, ní spoil the chimar von toir nor hen she the stach the tomer rang and son chased over tron hon the river ha have gemert hadela the mean ní smos mach the gotar
0: well is doch the rode hier the far for is kind of fern der we was kan degen agus to the near of dinner and fern agus to negen ní sa no kulen grain igen von toir a shud agus so
1: Mi von Tosh
0: din ich von Tosh. Da wirklich komar Fuß ist doch von Tosh an der vorne bei mir. Wir eine die Frühlinge da wir kurf eine an der war eine Tosh Mori. Komma, da wir schon Tevlin da Tevlin da haben das. Nu wir fahr ich fahre gar fuckle hocke gemacht ist wir der.
1: Marschen hosha an der Jakers in Norwegen loche gehör in Namsa. A hogen Montoji. A good am hein gominic chish skole. Don go mhlú chlascail agus do bhir díal a fhéim ar dúrís do scór nó do chúrsaí alíne nó do chúrsaí ceúil sé a gúta am a héin agé agus sin é a rá a héin is dóch an iad a siad an gapan tú a bheith a lorag cúta vás nó an gart oifu bheith.
0: Well, bheir stóch mech sé mi fiarálta com am a cáf mech idir dalú abar bheir gynnyn eich múnt ar bháin dheir me Cegan nhw, siasgan nhw, siacht o'r chlyg sy'n tachtan, awn bresio. Bydd gynnydd o'ch mwynt o'r eile, bydd yw'r chlyg nhw go. Agus, fech sian i achar, dyr mae tacht ar reitach o fech sas ŵl. Do'n i godi ar ffadach. Ys doch yn gydwng yn gyhorach yn INTO, agus gydwng yn cwm yn lwg lasgael anna ahantas dy fwynt o'r ei. Nw'r fi'ch, sgrin, nw'r

0: Ní bhfuil tú má Albert Fry agus muidir gáil síos an slíó mar a dúirt má le ar leabhar le chéile agus an sin gáil síos an slíó chéanna cé casúhar in chéar an ómhaoinigh bí sa gáilanta an sin taimh sé chonail a haon agus Sean O'Graham a tuair tionlach an dó ar go leor don na PC sin atá le hamsúir na album Cailte sa cheol. Chéim amach is fígad sin cear a chlog. An chéiste chéim ma maíniu fa chanian chrac, nianna gead a chrac. Bali fast, was an seo liam, ma chrýst ianad. An chéiste chár ma, agus Donald Trump a tarin charin yin charu shart yin seo. Da wujh bin jesh sílis agus chaktrach to chars an alohar. Rodin chakt a rélis. Cad yw ddiad yw ddiad yw ddiad yw ddiad yw ddiad yw Hegas gma wahar ddiad yw Mae'n ôl ffacl mae yw gyd la rael a dynnu Ys fair gan ffacl yr bi rael o Yr yn ewer sy'n Nial ffacl yr bi o gymsa Da DT Donald Trump Ach Tegym de Tegym yn smwynchirach dy tyr chwl sy'n liamach
1: The winds in charge. Couple of fuckle or else.
0: Scarabee, show the Breton man in New York. I guess Ronan LeBarge.

fod fan a gearmána ag rá cynnal ní vida ní, like, nach dar loisi seo chiche treis an méid a harlas na dachiadí go nultím cynnal go gurmís bacla sin nach nina míd cynnal nach nina míd cynnal eisio ríif nach fud se sin in chlá